0: Čensa je potek 15. oktobra dzień jednoty Němskeje. Někotre škole je tuton dzień před 36 letami sobu dožiwił, druze Němža so hižo na to dopomnić, že kdyż bych odede znanosće přemode. Abo zcuva hiš nic na svědče. Matejo, dobro ranje. Vítaj.
1: Ja na przykład. Dobro ranje. A je čera, poladamy najprve raz na to, respektivně dženca, poladamy na čerauši pjat, to je sakský minister za bobsvět a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch, ulbny okres Elen Jenšec opytał a s ludźmi tak mienowanej krajny rozmowie o všelakých témach porěčał, po viacorych staciach serbskej končinje, přeprosy na rozmowu do Nukničanskej baraki, čiž by Bettina Wenderutova za nás podla a ona nam o tym rozprawia. Klement Schmidt je so z temu zabierał, kotre možnosće dženciši dżen dawaja stare fota restaurować. Ich je tujšto, to môžu vám hižo riec. A kajž so runi, že prajva Blanka je dženca šako sviate dżen, čeho dla, o tym vám dženca rano dundak poveda. Předušim dženčom, kociš teda išče nebyšu na sveče, ale konce dženja so přivšim športuje, tak tež dženca dželšto kak zoniče od Jana Reoria za dženčač menšinu.
0: A so wie so paladamy też na wietro po sledowacej sztuczce 7 po 6. Dobranie, witajcie.

Z počatk novembra leta 1991 je so swójba Krawžic z Židowa tu w Budyšinje na puć podała, a to z jednej z prynich videokamerů, kiž ludźo tedy takle mějachu, ze Židowa přez Graubavsku hory do města, přez bohatu Lausku do Staroměsta a šitko su ze svoje kameru zapopadnili, šitko dokumentované, z dženstnišeho vida nemožeš si tole hižo predstajić. A tuž vobladajče si dokumentaciju, namakače tutu ve internetče. A to nije jenička, tuž potekim zapodače Budyšin staro mjesto, 1990 abo 1991, potom so najšelakoriše dokumentacije jevja.

0: MDR Sachska, Serbski Rozwóz. Sport.
1: Z Janom Rehorjom.
2: Tajka prawa měšenca Row a tajki prawy mix časow zakopow stejty w koparskim programje Dźensa a Jutze. Zazby tworite Dźensa w krajnym pokalnym kole dwiemaj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Po hodziny pożdźišo wojujete wo zača do ceća wóneho pokalneho koła zapadołužiskeho koparskeho zjazka, koparski cyłkaj z nowoho města nad Spreviju a Sokoła Ralbice Hórki. W samsnym času nastupi prynje koparske mustwo SJ Kruščice Hodziu. Jutze 12. raje rajne zjednočenstwo Nebelčice Ralbice Pančice doma w Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstwu Was Bive Kumc. Jutze 2. je potom prynje koparske mustwo SJ Nebelčice na redže, gdyż přijedže na pokalny duel cyłk z Barta. A netko jeszcze Dybkowara zeleno-bieli Sepice SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze 2. Sepicach. Volejbul, druhé mužstvo Holcov športového towarstva Viktorie Worklec, aktuálny náčelník v obvodnej klase, raje Dźensa dvojce doma a to přečivo ochranovským volejfantkám a volejbulistkám ze Žitavy. Prinjara započne se v Worklečanskej čivozúčovarni 2. druhá okolo 4. Bianje, športové towarstvo Radvor, towarstvo Cyrila Metoda a Radvorský modžinský klub zariaduje a uhotuje Dźensa od rania na pół dziewięćich w Radvorju športové wubědžovanie by w pokal z Božného Alojsa.
1: Na, to wiedza netko tež fenojo přivěznice športa do Kalmulisy. Konc tydzenia dojnš, jeli chcedža svojim ľudžom tak hrec palce tvočič. Cześć, do naposledy myśli. Dobranie.

0: Dobre ranje, dźěći. Dźensa je sobota. A pisamy 3. oktober. Pola mile doma je dźensa poprawom šokaž přeco. Gdyż pak trochu dleje o tym rozmysluje, potom tola nic cyle. Čeho dla? No haj, mač milu je Serbuka odtud. Nan milu je Němc a pokadža z bliskosće Dortmunda. Čeho dla vam to pojedam? Hišće před 37 letami nebje to sva tak jednorje, abo lepje prajene nimale nemožne ľudži zapadže Němskeje vopytač. Po druhej svetovej vojnje bu Němska menujcy do dveju dželu, do zapadnje a vukodnje povojcy, a pozdišo samo z 1400 km dohej ranicu dželena. Dawaše dvaj kraji, Němsku demokratisku republiku ve vukodže a Zvjazkovu republiku Němskeje zapadže. Wokoło zapadneho Berlina je knježerstwo NDR dało 1961 hoberskú muriu natwarić. Takzo nie možeše ništo viace bez dovolnosće cyle jednorje přez ranicu. Berlinje a druge može se dženca išće dželje murie vobladać, štož je tiež mila činiva.
1: So zase nemůžu mět cíle doplnit, ale prostě jen zobytáhat je na můra a po něj tam doplní paské rota viděl. Ta můra je jara graffiti a já to nic viděl, já jsem bloz viděl, jsou tam jara ve lůči a jsou fota činali.
0: Štož je potajkým za milu a vás cíle normálna můria, by za vašich starších Džedo a voki ranica, kotraž je zdjela svoj bydželiva a ľuďom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmiedžachu do sveta jička ženca, tež svobodne voľby žane nedavaše a ľuďo buchu vyskúšovani. Predstavte si, zo natvari nechtu sreč vaše je sú múriu a hižo nesmieče viace vašu najlepšu přečelku abo samo voku vopytač. Ľuďo sú si tole kvílu ľubič dali. Ale leče 1909 a 80 mierhu nos pone, a všude na drohách mielivě protestovachu. Potom sta so nimale tajke nešto kaž žiju. Dženca před 36 letami so z dveju krajů skončne zaso jeden zjednočene vutvori. Tak svědčí Němska 3. oktobra tak rec svoje národniny. A tola je čas dželenja svoje sledy zavostaju. Vopkeč buje tež mila drude, když so dorosčeni rozmovija.
1: Když mama ha džedovla tak kriča, od když mu auče, ha praja ha je tešin da z ost, oda tak, a pan si ti tak svoužija, ale tak sme s mojimi staršimi, on to še nisem slušala.
0: To jenečke, štož Mila a je svojba dženca išče pytne, když je vo vukot a zapad a tu cúho vecku.
1: Když sa ma hajt vuko a džeda oda hajt tu njembo kvopotač, nema hajt čun dlie, zo dališo ječ, tak je Dortmund a tak, ale hera kan nikdy nebo prazo tajky vykročiť čini.
0: A tola je Mila Vesova, zo stej so vukotna a zapadna Nemska před 36 letami zjednočivoj. Štúvie, hač by ju, je sotru a bracikaj hevak z cva dávalo.

0: přińdźe čera nablido. Hajnik Michał Brezan.
1: Nahaj, na kože patio noa, zojo tun vek do jaktrechta sobu nučišo, a s tym mamo mu tu možnosť jeli na ministerium to svobodne na to veka ti celač. To je pa šetsešće na doa doba predač smimo mu na to veka celač, a zo jendu bi to zvišćit, zo jo tu škodu činiju, po njo ve vistih vobukach, ta hojentva na to veka možna. Jeli ma jen tu dovolnoš.
0: Krok dalje potajkim po mininju Hajniku a tež ministra von Breitenbucha mjestom su, štož celenje velika nastupa. Najväčší čas, doda Michał Brezan.
1: A my to vidíme na našej nature, also skoro nicht tu, ja žiadne schorny nevidí. Dámske sú skoro cvofort z našej koncina. A što ešte máme? Máme lišky, máme šupu, a to je šo. Also ja, kaž prajene, na 620 hektorov som celý jedna schorný kalica.
0: Od veľka, kdeže k drohému dízeli, přes přetunie mloko hač kvôlkým byrokratickým zádžiokam za ratariu. Bilanca ministra von Breitenbucha ratarske zawody cywym kraju skorža, zo nemoža hižo hospodarsce dživač. Krok po kroku chce to za so polepšič, tak čera viacore razy v úzbjene. Ale kak? Marko Smoa.
2: Tu začiš, jo, zo on má konkrétne musle a on sejtiš nešto zmenič. Also, on jo jen schon jen muž nic jeno svoj, ale ja se musim tu budžeti nešto zmenič. Hač mu šo docpe, to je da druja vec.
3: Prvni krok, menujce v forme krajne rozmove, votorene vucho za ratorju meč je potakim sčinjene. A to se zajmce čara v Nuknice tež jara vážahu, čež so se zakskim ministrom za vopsvet a ratorstvo Georgom Ludvichom von Breitenbuchom na rozmovu zetkahu. Bettina Wenderoth, der ja wird dem Ross Praviawa.

0: Policja zdźěli.
1: We Wojerecach staj Svědkaj štvórtk dopódnja około 11 wjacore konopjowe rostliny při garážowym kompleksu při kastanjowym puču uladałoj a policiju informowałoj. Zastanice namakachu tam dohromady 10 rostlinow, kotrež běchu po všem zdaču přez tydźenje abo samo měsace ilegalnje plahowane. Rostliny su sobu zali, kriminalna służba přepytuje nětko přečiwo dotal njeznatym zamowitym. W Budyżynie je policja štvórtk večo wokoło na posedmich 15 letnu na e-skutoru při Lessingowej zadržała. Drogowy test reagowaše pozitivnie na konop a kokain. Za modostnu sčejowachu woto zače kreje, rozprawa starší maj a wozjewinka. To runja Budyżynie su neznači mje sredu poponju a štvórtk ranom stwarnišća při Korta Pšalechkowej niedźe 200 metrów koporowa kabla pokradnili. Škoda padustwa leži pola niedźe 4000 euro, přidatnje nasta na tvarnišću niedźe 1000 euro vicnije škody. Kriminalna służba Budyżin přepytuje. A w Kotecach, Niemsce Kotec, nedaloko Wospoka, su paduši björne kradnili. Mies utoru a štvórtkom rano zubi so z jednoho pola niedźe tona neplow družiny Laura. Zawodej nasta przy tym szkoda niedźe 1000 euro, tyż tu je kryminalna służba Budyżin przepytowania przełzała.

0: Nichto szkoli čini se takle svoje mysle, předovšem tež dženca, a dopomni so na čase, jako existovaše ještě NDR ze Soborskej Murju, a jako dojnže potom skončne k mirlivým demonstracijam, a fakty zo Murja ve novembru 1968 padne. Druze nesu to sobu doživili, abo so na to hižo nedopomnja, abo so to zcela cele zabili. Z časa zjednočenja nimskeho státu potekim ze z časa 1990 do dženznišeho bežachu takle nekak 2 biliona euro do vukoda, to sú nekak 2 000 miliardu na investíciách. Aj tako sú ve vukodže, na vukodže nímske investovali z tutoho časa. Znano mili so tež či, kýž praja zobi niede šo lepe tež zase raz na tole a na druhé fakty dopomnič. A si tole zase raz uvedomnič.
1: Što da ty chceš? Što da ty chceš?

Josef Brezan, hej apropos Pawuk, nětko runje we zážnej nazimě, abo Babilečo, dot Gaja, křižny Pawuk, abo Pawuki svoje Pawčiny, gdyż dolje sa kodziš, abo we domjace zahodce podziwaš, to můžeš so uprože do tutej Pawčiny zalizštěš, nie runje von přejara přijomne.

Jensa Schack je dźeń němskeje jednoty a štóž sej docyła předstajć nemóže, kak je napřikład Budyšin tedy po politiskej změně wupadał a tež ešće zdźěla lěta potem, tón móž sej napřikład raz wobladać filmčk, kiž je Kraužic swójba ze Židowa we Budyšinje z počatk novembra w lěče 1991 natočiła. Tedy je so tuta swójba napuć podała ze z videokameru, kotruž je se tak rec nydom po zmienie popšała, gdyż tak chceš. Ze Židowa dźěchu potom hore na Garborsku do města přes bohatu Lausku do staro města a šitko to su ze z kameru zapopadneli. Šitko dokumentowane. Z dženznišo vida nemože se tole scyvajac předstajić, gdyż tole takle widziš, rozpadanki kajš po wojnje. Tuž wobladajče se dokumentaciju Bautzen Rundgang November 1991.